0: Šestši menčinu po šestčih, tomu smo i rajnči tým, Matej Džisvahok a Jadjana Fručec-Krmichová. Matej ma vujku v obrazovku, na kotri što ste, dobro ranje, Matejo.
1: No napšikvat tole, dobro ranko vám všim. Jan Reho poda vám nedom za so športu pokyve do konca týdženja. Radio Zadkula vábí vás ježo raz za pončelnejšie úsaha se do Ralbic doječ na přijavnú stáciu Bič volibulovej ture, kýž tam zmeja. Clemens Schmidt informuje o tak mienovanom DFB junior coachu kupovaniu, tam však bych ju tež Serba podľa, tež my sme so hižo v Polščach tu tej téme venovali tu týden a Clemens potom ešte raz blíže sa s tým zabera. Truska cua sezona, ta pône beží a mnoze dáča si je zesvodžič hač na loďa abo jako komput.
0: Abo tak nedom dobu.
1: Vôľke zbože, som máme tu veužice tež také truska cua bola, na kotrež môžeče si je sami ščipač. Ľudia mačiva požišo o tom rozprávia a dundak, dundak poda so dženca do lesa, na podživečich to bude.
0: Sedom inčino po šestčich, lične, učpne, postrove, majlo spiva.

0: Što bi bila sobota bez športových pokivov, že sa čmenčinu do na posedmech.
1: NDR Sachsen, Serbský rozhlas. Šport.
0: Z Janom Rehorjom.
2: Koniace športové tovarstvo při kloštorské vodže Pančice Kukov převedže dženca a juce v Krušicach jezdny turnier s jedno a dvupřežnými koniacimi zapšahami, a to stajně od rania 8 do popoudňa cioch. V obdělnici přijedu do Vužice na krajné mistrovstva z CV-je Sachskeje. Kopajnca, dženca a juce převedu so na okresnej runinie posledne vinovatostne dybkové ry. Akcent leží tu na dybkové, dokež převedu so přichodne konstiginia v Ralbicach končne pokalne ry zapadovužiského kopanského zjazka. Dženca sobotu raje so připodňu od jenej vo posledne cíličaky v Radvorju, Lubušu a Nebelčicach. Přiladovarje v Nebelčicach nech sú ižo napojenej na miestne, dokež rožonuja tam dory viacerých kopariov. Potom raje mústvo SJN přečo rajnemu zjednočenstvu Mały Vosek. V Radvorju bude to dženca další gminský derby Radvor Vulka Dubrava. Koparská rezerva športovej jednotky Krušice nastupí v Lubušu. Dženca popodňu cioch raje potom prinie koparské mústvo SJ Krušice v Lubiju, haj, to je pravie, a to přečivo cilky zelenobivých z Bukec. Rajnišťo v Bukecach menujce hišče hotové nie. V samstvom času očakuja Ralbičanci Sokoliovi Delanach hosči z Vachava. Dve vupetane partii stejte tu išče na Wopenu, jutce nedželu v jenej koparajne zjednočenstvo Ralbice Pančice v Ralbicach přečuva rezerve na tvara nímske Pazlice a jutce popodňu cioch Pančance koparja doma přečuva cilke z Vernariec.

Kečmenčino do naposledných je jezdne turnier ve Krosčicach. No hajto bude tež taký boj ve Čopvoče. Čera večer sú přijeli tam jeden připoviešak po druhým. Sú zmili značku Horeka Koniec Šport abo scyva takú značku s koniom. A prini sú potom tež hižo raz tam testovali. Hač so hodí tam scyva po tej vúce jezdič a tak keď som tomu a vopkeč povač bych už šice tak daleko spokojom, miachu přečelne a haj vesove vobliča, no haj ališ taký test najpred raz beži popravom všetco preš, zo generálka dobi dovode padneč, potom tiež premiéra so zešlachčí, ale ja si myslu, zo je šitko derie spřihotované, derie tam šos organizované, na jenom poku potom tak rec livo jezdnych se s autami, kdež môža šitko odstajíč a parkovač a přenocovač a potom direktne pod fulke cvorku je vulke vubiedžovaniščo. Vose mich punže tam hižo los, no hej, a ja potvoču šitkým palce, šitkým tým, kýž so tam vubiedžuje a vyzatejš organizatoram. No hej, a když vám voda pobrachuje, vyšak viesče, že sa čmetro dále beží zatkula. Dobre ranie, přeje Sapský rozvoz.

0: Zaťkula.
1: Neštere hevak.
2: A šesno poriadne přepočení jelinic my sovo to postarame. A to v Rajbicach. Tam je mienujce přichodná stácia Bičtúru. Vysoké temperatúry, zimné napoje, vizo dobrá nalada a beachvolleyball. A to šo v stilu 1990 let. Na to a viac môžete so v Delanach veseliť. A vo pro hudbu za beachparty so tiež postarame.
0: Zaťkula.
2: Zaťkula. Nič sádeč.
1: Pondelo večer.

Dženciša, rajnša atmosféra, vieš, nekajka 8 byta. Za nás še tiež byli hižo záhe popuču a môžete tomu sledovať, što švam povedam, što sem dženca ráno doživí vás vunčko. Byše tak jara želivé jaskrave, samo tiež slepeše, byrneš, byše kúria vojče, ja neviem, hač to tiež tak sobu začúvali, ako ste dženca ráno popuču byli, alzo je vunčko tak záhe ráno hižo tak votre svičivo brnještež skýre oranžové vupadavo celé spodživná kombinácia. No, hač je to snano tež nekaký vosebite pokývil vosom inčinou do sedmiše.

0: Spisujú doktora Taste Fantazia. Bianca Vencena je text napísala. Nábožné slovo. Madženca Štefan Cuška Malink ze Slepo.
1: Nové čase, nové kvasy. Tak reka tež prinja básnická zbierka Kita Lorenza. Titul hodži so za najšelakoriše situácie užívač. Chcú pak so vopravdže na kvas počávač. A to tež ište na svojsky, kotrž dženca v Slepom svieči môj. Jako započinach môj na ju cirkvinský kvas plánovač, byše jedne z prinných prašenju, hač vožiní môj so v serbský drasče. Tež haj, v kotri? V riani slepianský drasče, abo znač tolo v budisky evangielsky, šako pokadža môj vobaj z budišina. Za naju, buch môj môj znač prašenje rozrysač, ale kak je to s hostčimi? Viečina našich hostči, byneš serbska bua, serbsku drastu nima, a njenose, a nochceme, tež niko k tomu nuzuvač. Potaj kým přemysluvach môj dále, hač nebuchu som muli nekajke serbske elementy, kajš rubiško, to draste zapšieč. Ale tež to nie so tak dere hodžavo. Po dalších přemysluvaniach do teho smiera si vusvietlich môj, zo nie identifikuje môj so pře serbsku drastu ze serbstvom, ale bule pře serbsku rič, kotru šedne v svojbe, v modlitve, s přečelemi a znatymi užíva môj. Tež buch môj pred 100 letami živaj bývoj, potom by to znač inak upadalo a serbska drasta by so samo zrozumlivé na naju kvasu unosova. Ale kajšižo spočatne prajene. Nové čase, nové kvasy.
0: To praje Štefan Cuška Malink ze Slepoho vynadoku a zamovitosti serbského evangelského vosadného zviazka. No tuž do môjho manželstva. Daj bo zboža. 4 menšiny do 7.

Šest čpocity mich dokaz, če popuču, nadžijo mne, tež z dobrý hudbu do džensiša ranja sluchame raz. To tež motivácia, šopobinje, mě či meclí zpěvá. Případ ve živěniu? Josefina Brečná. Abo Jörg Weiselberg, Dana.

0: při kamennym hače sedzi 10 dzieci ze 6 możnych kuncov, ze Svitince, z Kostitmanstofa, ze Skorku, a tu te dzieci nischto zjednoči. Menujce so jara zajmuja za přirodu, a přesto su so dzieńca tež přizivili za pučovanie, kiš sekcija Svoba, Dorstva CCM, Dorstva Cyrila Metoda, kuži leto junu przewedze, haj dzieci dzedaš čewe dotal hižo. Běželi, štošče ráno votrania činili.
1: A jsme všetko čoch boli, po něho gido nám započnu přes štomu a přes mroviščo pědou. Zo mrovia ty vile se s vedrom jsou zjazané. Dys so oni ročočanu po to neříká ničo dobré. Mm-hmm. Azo ube na vedro.
0: Potom džiše do lisa. V cmičky do lisa šako nie je daleko. Leon, kaj pon dále šlo po těch mroviščach?
1: Pon smo mu hubšo do lesa šli, a te rybu nankali, pon při štumach smo pon te motajke rybu fučinali, a te subu zali, a pon smo jenom ulke nizdovo tjeno vorjova, jenom morskovo vorjova nankali, mu pa bože zano nesmo videli.
0: Rybe v juniju? Šta se to do rybu?
1: To su štumove rybu, baumpilce nem se prajna, to su kaj moje poprom, to su te, ta müllabfuhr vod lisa. Der starre Stumm und Pfettweier hat Dack, die das Pfund und Pullus dort schien, ja. Hat das so derer Zappal in der Ujwe, ja. Das wäre toll.
0: Hanna, das ist du, ist ja noch mischka nicht der Utscha nur, der Hupa da. Niemals kann ich denke, na denke ich Mese, denke ich Mese, jetzt kann man es ja nicht Muschlu haben, wir es ja nicht Zdum kommen, aber können zum Zdum kommen.
2: Da ja, du tun mir nur einen Baumpilz, Gleich hat diesen Leonprall, so hat der Stummbuchers zwei hat er. Hat dann einfach da gibt eine Stummachrostche. Da ja entdeckt dieser Balenosau.
0: Hat das jetzt doch nicht so Sobu sauer, so musst du mir immer pokazat.
2: Genau.
0: Holze, ciao, lass schon, Jens hat du so Sobu Napuch, Bordali. Sobu du, wo in Duma, ne Skirre, kus du was du rumwatsch, aber Kuppe redit, ciao, lass schon, Jens hat du.
2: Dokud mě ty příroda jara zajímuje a dokud já jsem ty, když ho kus čoplíša, kus rinče vedro jara ráda ty vonka, a ty tam najbůjšíša Englisch dočiní.
1: Musím ho jen knočík na půjču na kali.
0: Víš se tu žiju?
1: Nie.
0: Dalekovič, tu má Dalekovič. Pomáku jít, nic se on čekne. Tam lezáde při kamennym hače rohoči. Runě uládáme jednoho celé rytkého čorného bačona. Dajke voko Miki, dženca. My se měnujíce nitko zromadně podáme tu od kamenného hata zase k hajnku ní smyčkecach a tam potom dává za dječí ještě kurs, kak nejlepě štomik sádžeš a što dobíš při tom šitko v obkyčbu a čaj to smíš odčipná. Při hače jsme obědovali, netko jsme se dále podali tu na vuku pola vůha a tu lute malé štumiky, modé štumiky jste za mnohaj 8-9 let, to je snadno vaše dobré stvě jako hodné štumiky potom jste a někotře blaky jsou ještě prozné a tam cítí děti děnce zhromadně s hajnikom Gidom Budarium štumiky sáděč a když tu jsou ty osebité hupaku i moteku prvnou džiru tu Gido Budar je do země rubao tak rec, než to je vidět. Bo dešča z nejmenša nic vile.
3: Hej, to je bojazne suche. Ano, v zajšujich dňach jo so poprom doš. Dešika najšvo, smomo toho minena, ale dešmo 1-2 cm do ubokoše, džemo pomo vidimo v odspode, ta coa trava jo hižo ten co vožno to ucamava. No, dešmo mo v popučach, v lesu, hej, so ukočujemo, Na prvný den jen vidí tam te uže, na druhý den jsou te uže zubené, ta coa poda, ta hůdce má ten vodu. Ta ten celé nůzné trebe.
0: Mám nětko měnice děti, kdy jsou tak dary obědvali, dobět ještě raz pokazat, že myšky mají, možná nětko pilně štumy, kdy sadět jako prvně. Má čo, že to je jen brzo. Jako prvně přijde brza tu do zimě. Ta Nětko ta moda brýza tu rýně je sádžená, rýně sedí a dostane na koncu ještě taký mini put. Milena, za čo da tu put je?
2: Tu mě za to, že se svojne Horeka, du willst gar nicht mehr fragen, was ich stumme, ne sieja, wenn du musst aber was Buka Dekus ist, wenn ich wo brauchen du hast du mal born ja, so ein Horrorroste, da kannst du dann brei, dich nicht in Abrau, weil die born ja rat schon, also in Abrau und Erost, born ja rat schon Horrorroste.
0: Mestem sunetko šitke štumiki zesadžane, a terjane kužde zžiči jesi mol netko kmuci svo za jedan štumik pšeuzač, a dež su potom tu papuču, a so vukođuja jemo se ho za ekstra jednu tafličku, tu pšipuču pšiklepao, tam je kujako toka, a tam možeće si šitke v obraze, ki su dženca nastali v obladač. Potekim rana akcija, dječi, božeme!
4: Božeme, kutako!
5: Po takim nic jenoš, dječi, mili so pravi dvonje, plenčič, tež naša příroda za ne, mili ladač, pravi dvonje. Vulki v uspech, dječi, džesač, pečmičino do napu, vosmech je.

0: ziemlich genau was sagen?
1: Polizias G.
2: Stwort Poponiu, je wyszunuje 80 letna wodzaka transportera na Kulowskie do kamentnego stopa zajęła. Szoferka Renault chce się należność zajęć, a je prawdopodobnie kament przewidziała. Mietna szkoda wulczynia 2000 euro. W Wojerecach stej na krzyżowaniszczu Alberta Einsteinowa, stara berlińska, stwórt poponio auče do se zrazowoj. 68-letna wodzaka Mitsubishiwa nie je po všim zdaču čovono amplu obkeč bovava a 74-letne šoférce Toyota předjezbuzava. Dve vosobje so zranište a dobešte do koronia, v obje auče dobeše policia vodflec dač a nasta škoda nieče 5-30 euro. V Wojerecach je štrot knaujčo 60-letne na Nišćanske do Wabinske tafle zrazu a čekno. Zastojnice pak je v usledžichu. Vunzme se netko nedovoljenoho odsalenja z mestne nespožadla v uspravnič. A nasta škoda nieže 300 euro. A od vopačnih sobudživačerov banki zjabač dal je so štrot k muž v Budišine. Pozdatne jeho banka, bi so neušenih transakcijo na jeho konče dla přizivýva, so by dalším přepokazankam zadžival, dobyše muž konto zaurič a nedom zaso svobodne dač, začojše svoje dáte vozivýv. Potem dostal senior informáciu od svoje vopročitej banky, so je viacere 10 euro preč.

0: več minčino dovor se mich je v slepom so tu tun kunst dženja z ludžimi jenož tak mervi nic jenož dla Dudakova festivala. Čera by tam tiež posedženje z jaskovoho předsedstva domovine a vod tam sme dostali nekotre vážne informácie, Matejo.
1: Jedna téma by je dále večenje projekta Zari. Prinja spichvanska doba so konc leta zakonči navodnica projektova managementa Diana Paulikova predstaví dotajn vúsledky, kaž tiež v obsahy spichvanske prostve. Miestrujem doby so rečna situácia v končine župy Michal Hornik vopkečbovač. Zviazkové predsedstvo dále väčšine Zári plne podpiera. Diskusiu vúabí aktuálna situácia srbského kúvania. Grémy kritizuje menúco rozsud na Radvorskej šúli ve šulským leče 627 jeničce jednu riadunu ve prvním letniku zaradovač a tuto z riadunickým účokom obsadžič, ktoráž srbštinu nevobkníži. Kaž ríka v stejšču grémia, rozsudí sa prichod srbštiny šedný deň na šulách, štož chce srbštinu zakovač a dále vújivač, doby prírodnú okolinu za navožovanie a vúživanie reče stvorič. Tak ríka v novinský zdžilenci domovine. A po posiedzeniu to podachu so čvonky a čvonojo na 10. Mezenárodný festival Dudako, ktorýž krajina rada v okresa Zorelca dr. Štefan Majer a predseda domoviny David Statnik zromadne v otevrištaj.
0: 4 minčiny dovolstvím ešte, kde je informovaný ze srbským rozhlasom.

Najlepšo nas v prihodnih dnjah mocnje dolga, nic je noš v okoši. Jednač minčino povoseme je dobranje přeju z budeského studija. Najprej raz vutrobni džak, sveni sluhace srpskega rozvosa, kiš je nas nohaj nitko mjestem pred 10-15 minčinami skontaktova, čez naš čet je nam povest narečava, a to ze snuvi ideju. A najprej predahač ideju rozkvadu, vutrobni džak vam tež za postrovi najprej raz do studija, a tež do konca tydženja, to smo so z Matijom Jara veselio. Nitko ideja. Słuchaka praj, no hej, srpski rozvoz tam kujžde leto ve naliču liščinu bačonjacu, liščinu, kotraž so potom spešnišo, abo menje spešnišo pelni, cele potem, kak ptački přileča, jako posoljo z juha. A netko słuchaka namjetuje, kada by bylo, když bychme my potom, si myslu od kletušeho, leca to neskere, ja cele tak šafenč ne budeme, od kletuša by namjetovala, zo zapisame tiž močata. Ja praju dobra ideja, potom popravdže tiž tu trebame vašu pomoc. Potajkim, što miniče, chceme to vuspetnač od kletušeho leca si nemyslu, zo šime to tak šafneme, zo to šitko spišne zorganizujeme, da bychme prajeli od kletušeho debačone přileča do vjeski a potom trebame vašu pomoc v tym, zo nam zdjeliče, kelko bačono je so narodziło snano tež, gdyż su rozmne pokive, gdyż je so dobjav bačon moža to napšikvat ze znězda zminič, zo je mač abonan. Moža to tež vončísvo dla možných, nemožných příčin, zo sú snadno pizza, pobrachova a tak dále, to sú již o dalšie mysle. Što mieniče? Chceme to pospýtať? Tak to přichodné letos organizujeme, tu ze stron srpského rozvosa zo liščinu spřihotujeme, de bačone přileča a potom tež napísame, keľko moža tu ve niezdach je a suchaka ište praješe, aj, to je přece taká dobrá statistika. To môžeš potom dere přirunovať, leto od leta. To je tola zajímavá vec. To nie je než zajímavá vec, ale tiež dobrá idea. Vútrobne džak vám. Da ruku na to, od kletušeho startujeme. S vašej pomocou.

Nimska Viedrova, službam nižo najcove ranje informacije z čele hamtskeho varnovanja silného nevjedra nitko rano dla. Najprede je to so všetko mirivo na Durinsku, to si myslach nohaj to hišče čvak je, što je tež nastupa zdalenost, čale nitko miri so tute nevjedro možne tež na Zaksku, a nitko je nimska služba, viedrova služba hižo varnovanje tež za okres Lipsk vůvovává. Tam je tež to, što Serbu doma, když tam bydlí po takým kečbu prošu. A tuta nevědruha fronta dále čině tež na smír. Nahaj Drežďany celé vahodně prajene. Meteorologové varnují před silnými zlivkami, tež před vyskami, když může vůvovat tež vohyně. Aquaplaning prošu kečbu lubi šoférojo je lístče na autodrohách popuču a tež krupič so silně může. Kečbu potajkým nimská vědrová služba varnuje se s hamtským vopismom před silnými deštěmi a tež nevědrom potajkým kečbu prošu dokal a dže cíle dokvadně so tajka mručil zabudži, to vie so metrologojo napisač nemôža. Když pak so níže nešto na nebe sa hromadže zmiškori, prošu spíšne dom. 5 do napo. Dživečiche, nedom mamatej krutko povieste ve sapského rozhlasa.

Dobre ranje. Za piate letniki na serbskich dale vedúcich šulach v budeskim a zoriskim okresu sú za nové šulske leto netko ličbe jasne. Na serbske vyššej šuli v Budešine smia 20 dječi v jedni riadoni a s tým 10 menia hačloni. Na serbskim gymnáziu Budešin a na vyššej šulach v Kulovie, Vorklecach a Radvorju sú ličbe šulok od Orunia votebierali. Stupava je ličba šulok o ponotomu v Rajbicach vo 7. Najväčší prírost za nové piaté letník maja ze 17 na serbskej vyššej šuli v Slepo. Tam vúknie od nového šulského leta cia 60 dječí v cioch riadoniach. V horňovúžijských kúpelách, kajše Porchove, Kulove a Biskopicach je letuša sezóna s vúkovanskými púariami zásadne zaručená. V lesnej kúpeli v Kulove napríklad môže tamnejší púanský mišto Uwe Mikkel, kde še treba, stajne jedno z cirkulne 15 vúkovanských púariu vodovie strážové kamencu a vojoreca zasadič. Po meneniu Mikkela je pak Jane a Češo, zajemco za tuto zastrenstvo namakač. Rajka nišče pestovanje v Blunju ma so v občerne přetvarič a rozširič. Gmina Halštruska Hola dostane za to spichvanske sredki z liderového programa. Dopraj na zajšem posedženju gmenske rade tamniša komunica. 5,5 000 € so spichuja, što iš zaruna neže 70% koštu. Cukunje pfači projekt nimale 2,7 000 €. Dolady do mobility přichada zmožnia Čornokumčanský Smart Mobility Lab na poslední nedeli v júniu. Tam môža se zájemce tvarnišťo vobladač a namiestne doživič, kdež poslúžuja sobudžovačerio tej utrežďané trúte a robotere. A od pondžele vúporedžeja na autodroze 4 mes Kodostorfom a Vospokom škode na jezdne, kajž autodrohová dôžnosť či zviazka z džili ponovia drohu na dohromade 6 kilometrach a tvarské dživa maja hač do novembra trač a niečo 12 miliónov € pfača. Serbský rozvoz.

0: Več minčino dočevečeš je.
1: Nabožne slovo.
0: Mađenca Štefan Cuška Malink ze Slepo.
2: Nue čase, nue kvase. Tak reka tež prinja basniska zbirka Kita Lorenza. Titul hodži so za najšelakoriše situacije vživač. Cupak so vopravdže na kvas počavač. A to tež išče na svojski, kotrž dženca v Slepom sveči moj. Jako započinach moj na ju cirkvinski kvas planovač, biše jedne z prinnih prašenju, hač vožini moj so v serbski drastče. Tež haj, v kotri? V rjani slepjanski drastče, abo znač tolo v budijski evangelski, šako pokadža moj voba iz Budišina. Za naju, buch moj moj znač prašenje rozrisač, ale kak je to z hostčimi? Večina naših hostči, brnje serbska bua, serbsku drastu nima, a nje nose, a nohceme, tež niko k tomu nuzuvač. Potaj kým přemysluvach moj dále, hač nebuchu som muli nekajke serbske elemente, kaj šrubiško, to draste zapšieč. Ale tiež to nie so tak dere hodžavo. Po dalších přemysluvaniach do teho smiera si vusvietlich moj, zo nie identifikuje moj so pře serbsku drastu ze serbstvom, ale bule pře serbsku rič, kotru šedne v svojbe, v modlitve, s přečelemi a znatymi vuživa moj. Tež buch moj před 100 letami živaj byvoj, potom by to znač inak upadalo, a serbska drasta by so samo zrozumlivo na naju kvasu unosova. Ale kajšišo spočatne prajene. Nue čase, nue kvase.
0: Praj Štefan Cuška Malink ze Slepoho v nadoku a zamovitosti srbskeho evangelského vosadného zviazka.

0: 3:0. Die Türkei musste mit 0:1 gegen Paraguay die zweite Niederlage hinnehmen und hat damit keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozhlas, váš Rajnči Budžak. A do dňa startuje s vami Diana Fritschitz-Krimichová.
2: Cimíči na počeveči, je dobrú jezbu do džencišho rania a popravo moha sa ti švonka nadvor syn, što tušto vícku doživíš, jo je rune na auto v obročivo, kýž má prítku na amatórovej desce jeden svičkový vobuk přilepený na medla, kdež to potom tiež kličemu jezdženiu a pravému jezdženiu dopoma medla.
1: MDR Sachska, Srpski rozvoz.
2: Si menšine podževečiche, dobrú jezbu vám do džencnišeho rania.

Šice, Ženca, Juce, za vodu hatka mi pyta ja. Tomáš, chceš ležet v žitnišču? To bylo svary. Aho, rata. Žaden člověk netreba na moc doma, ona praje Veronika Kalinučcena. Posomíčinou podživečeš?

0: Nekje v sobotu dopona, če sač počevečiš.
1: Policija z G.
2: Štvrt po polnju je v Šunuje 38-letna vođaka transportara na Kulovske do kamenného stopa zajela. Šoférka Renault chce še naleženosť zajeť a je pravdepodobne kamen převidžala. Vecná škoda vúčinia niečo 2000 euro. V Vojarecach ste na kšižovanišču Alberta Einsteinova, stará Berlínska, štvrt po polnju auče dosa zrazivoj. 68-letná vođaka Mitsubishija nie pošem zdáču červenú amplu obkečbovala a 74-letný šoférce Toyota předtie zbuzala. Dve v osobie sa zranište a dobište do korone, v obie auče dobiše policia odvlec dáč a nasta škoda niečo 5 000 euro. V Vojarecach je štvrt k navičo 60-letne na Niščanskej do Vabinskej tafle zrazu a potom prošče čekno. Zastojnice pak je ho vúsledžichu, vun zmiesonetko nedovoleného odsalenia zmiestna nezbožadla vúspravnič. A vod vopačných sobodživačerov banky zjebač dal mieso štvrt muž v Budešinie. Pozdatne jeho banka, bie so neušinných transakcií na jeho konče dla přizivýva, so by dalším přepokazankám záčivou dobyše muž kontu zaurič a nedom zase svobodne dáč, za čo ešte svoje dáto vozivýv. Vy si myslíte, že to nikto přijde, potom dosta zeňo informáciu poprvnej banky, haj, a jacere 10 euro je prečtam.

0: Zadkula.
1: Naštane hevak.
2: A šezno poriadne přepočení je linic mysovo to postarame. A to v Rajbicach. Tam je mienujce přichodná stácia Bičtúru. Vysoké temperatúry, zimné napoje, vizo dobrá nalada a beachvolleyball. A to šo v stilu 1990 let. Na to a viac môžete so v Delanach veseliť. A vo pro hudbu za beachparty so tiež postarame.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic savage.
1: Buongiorno.

Vymýčení ešte potom je cibilky na džesač. Veslepom maja džesate mjezenarodne dudakove festival dženca. Cive džen hač do noce chceča tam svičić ze tradicionelnej hučbu a vezo tež ze hučbu, kotraž vas zajmuje a tež pozbučuje a zabavu za dječi. V Krosčicach pod Fulke Cvorku tam jezdžam ze zapšahami od ranja 8 hižo od titu Sakskoho mištra abo mištaki ve vodženju zapšaha. Najprede su započeli z dresuru a potom vokovo kihelo tešišče pojedu. V kulturni zarodze v Budyšinje zaklinča dženca večer na po 8 zalonová hučba. Mitovočanski křesťansko-sociálne-kubanski skutk přeprošuje juce nedželu zromadnje s kloštrom tam na svojbne a kloštorský svedžen budeckého vokresa. A tež v Kočinje dále sveča dženca večer tak menovaná a dávno přes generácie znata Asparagus Party. Tež dženca môžete si tam namiestne vobladať ru Nimska, kotraž dženca od 10 so pokaza a Elfenbeinküste. To so tam přenošuje na vulky pvach, če poteky ničo nezo, niče nezubiče, neskomdiče, nikde mám. A júce je potom kotou písaného tam. Toto kofej a tykanc môžete so dobroho najesť a tež so sadžič, kak češky je nukelky tam môžete dobyť po takým váhu, vúhodač a znano zmieť dlho vúchača doma. Samský ľudový ansambl prosí júce popodňu cioch na letnú galu riovanskej skupin Vúžičanka a Vúžičanská rapsodia.